Vladislav. Lost Frequencies na Kaprisu, What is Love in 9.13, malo čestitka, 23.6. Kdo praznuje, dajte nam to poslati, mi pa medtem nadaljujemo s hitmi. Reveal the name.